0: Rádio JI. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Radio

hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: tři minutky a bude půl šesté, krásné čtvrteční ráno, Moravo. Před námi druhý červencový den roku 26 a taky hity pro dobrou náladu z ranní jízdy. Z ranní jízdy rádia jich už za chvíličku DJ Team Kamarád a Be Mine. Na celou jíždí a jihovýchodní Moravou letní kousek Boba Sinclaira. A po půl šesté ve čtvrteční ranní jízdě zazní Poetika. A blízko. Blízko tropickým teplotám a budou dnešní maxima, ale na tropy nedosáhnou. Po jak dlouhé době. No, už za chvíličku nabídneme aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Už takto častě z rána můžeme říct, že i dneska budeme soutěžit o dvě vstupenky na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany, tedy na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, za minutku bude půl šesté, pojďme mrknout, jak dnes bude. Podle meteorologů ráno oblačno až zataženo, na východě Hodonínska možnost slabého deště. Dopoledne bude od západu ubývat oblačnost, na polojasno, večer bude dokonce i skoro jasno. Malá oblačnost, slabé přehánky, v odpoledních hodinách se přece jenom ale může objevit. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů Celsia na severu a západě kraje, jen kolem letních 25 stupňů a ve Zlínském kraj, jak by smet, denní maxima od 22 do 25 stupňů. A po ránu Uherské Hradiště 17, Vlkožrušky Otnice po 18 stupních Celsia. Tak jsme po těch tropických nocích mohli konečně zase po čase vyvětrat naše domovy.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: No a vy, kteří jste ty domovy už opustili a v ruce držíte volant, tak přejeme krásné ráno a hlavně si hem šťastnou cestu. Pozor aktuálně na dálnici D1 na 194. kilometru u Brna směrem na Vyškov. Došlo k nehodě dvou kamionů, zdržení zatím nárazové a na dálnici D1 zůstáváme na 171.5. kilometru ve směru na Brno. Budou po 6. hodině u Krajnice probíhat údržbové práce. Taky tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
0: 5:30 letí nám, to je půl šesté, před námi čtvrtek 2.7. druhý červencový den roku 2026 a to značí jediné, že svátek mají Patricie. Tak už teď blahopřejeme, více k jménu prozradíme za pár minut a podíváme se i lehoulince do historie. Mrkneme třeba na jeden průlom v medicíně.

0: Dvě hodiny k tomu 40 minut, krásné čtvrteční ráno, zatem 2.7. Ano, 2. červencové ráno je tady, 2. červencový den roku 26 a to značí, že po celý dnešní den mají svátek Patricie. Patricie je skvostným jménem, které se u nás užívá velmi zřídka. Jméno je proto vzácné, vznešenost a ušlechtilost jeho nositelce pak dodává i samotný význam jména. Tak gratulace po ránu míří na Kyjovsko, kde máme 18 žen s tímto jménem, na Břeclavsku jich žije 25, kromě Řížskoj hlásí 18, Židlochovicko 8, Znojemsko 23. I tam pofrčí hudební dárek od poetiky Song Blízko. Jsme blízko další gratulaci, protože svátek mezi našimi hafany a kočičkami, mezi našimi zvířecími mazlíčky, dnes 2.7. slaví Sany a Zany, tak blahopřejeme. No a pojďme mrknout ty lekce do historie. 2. července roku 2001 se v americkém Louisville odehrál průlom v medicíně. Lékaři tehdy poprvé implantovali pacientovi umělé srdce, které bylo určeno jako trvalá náhrada, nikoli jen jako dočasná podpora před transplantací. Zařízení bylo kompletně uzavřené uvnitř těla a energii přijímalo bezdrátově přes kůži. Tento zákrok ukázal, že technologie může jednou nahradit i tak složitý orgán, jako je lidské srdce, a otevřel cestu k dalšímu vývoji mechanických srdečních náhrad. A vydáme se taky na cesty. 2. července roku 2002 se Američan Steve Fossett stal tak trochu skutečným Willy Foggem. Po 13 dnech letu jako první člověk na světě úplně sám obletěl zemi v horkovzdušném balónu a navíc bez jediného mezipřistání. Přitom to byl už jeho 6. pokus o tento husarský kousek. Na rozdíl od pohádkového Willyho Fogga ale necestoval vlakem ani lodí. Celou cestu strávil v malém balónu, odkázaný jen na počasí, vítr a vlastní vytrvalost. Po návratu nad místo startu bylo jasné, že se zapsal do historie letectví. Steve Fossett sice nebyl prvním člověkem, který obletěl svět balónem, byl ale prvním, kdo to zvládl úplně sám. A zajímavé je, že jeho let byl teprve druhým úspěšným obletem země balónem v historii lidstva. Taky taková byla historie dnešního dne, či je, i taková byla zajímavost, jež jsme nabídli v rámci ranního kalendária, ranní jízdy zpátky, ale k Patricím, jež, jak už jsme říkali, mají dneska svátek, posíláme jim hudební dáreček. Za pár minut skřeťák a čtvrteční ranní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: a Walk of Life. Za chvíličku Doučí, Anxiety, anebo třeba taky Shakira a Loka. Krásné ráno na celou Jižní a Jihovýchodní Moravu, kam už za chviličku z horonínského studia Ranní jízdy rády vyrazí ranní vtípek od Skřiťáka, který už je součástí Ranní jízdy, taky dorazil do studia. Dobré ráno.
1: No krásné ránko, míříme do vlaku, v kupé jednoho vlaku sedí mladík a slečna. On se vyzuje a hodí si nohy na protější sedadlo a říká, promiňte, ale jsem tak unavený, že vůbec, ale vůbec necítím nohy. A ta slečna říká, no podle toho, co cítím já, bych řekla, že vám chcípli.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Krásné čtvrteční ráno, Moravo, 2. červencové roku 26, Lost Frequencies za námi, před námi třeba Luna a muzika z konce let 90. Bailando. Z těch novějších třeba Ferrari Mikolase Josefa. A po ránu si dopřejeme i malinového syropu kapely Miraj. Brno spustilo přihlášky do nových družstevních bytů, jedno z témat čtvrtečních jihomoravských zpráv rádia. No a teď už dneska, jak zazilo v předpovědi počasí, meteorologové dali alespoň na chviličku tropickým teplotám stovku. Nabízíme vám klimatizaci, kterou využijete nejenom v létě, ale samozřejmě i v zimě. Ať už ve vašem bytě, anebo domě.

a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si!

0: Hejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: Odbíjí 6. hodina, přejeme krásné čtvrteční jítro.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klima Style, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Brno spustilo přihlášky do nových družstevních bytů a Zlín při opatrovnictví dvou bratrů dle ombudsmana nepochyběl. Brno od července přijímá přihlášky do dvou nových projektů městského družstevního bydlení. Nové byty vzniknou v Holásecké ulici v Tuřanech a v Mostecké ulici, kde město poprvé přestaví na družstevní bydlení stávající bytový dům. Díky tomu, že město byty prodává bez zisku, mají být jejich ceny zhruba o třetinu nižší než u soukromých developerů. Třípokojový byt o velikosti přibližně 74 metrů čtverečních by podle odhadu mohl stát kolem 8 milionů korun. O přidělení bytů rozhodne pořadí doručených přihlášek a zájemci musí splnit stanovené podmínky. Veřejný ochránce uzavřel šetření případu dvou bratrů ze Zlína a potvrdil, že město jako jejich veřejný opatrovník postupovalo správně. Prověřoval práci opatrovníků, mluvil také s oběma opatrovanými a zabýval se i správou jejich majetku. Dospěl k závěru, že magistrát jednal řádně, svědomitě a v nejlepším zájmu obou mužů. Prodej prvorepublikové vily, ve které bratři žijí, už dříve schválili dva soudci okresního soudu ve Zlíně. Magistrát zároveň zvažuje právní kroky kvůli výhrůžkám a útokům na své zaměstnance, které kauzu provázely.
0: Počasí.
2: No tak po dlouhé době tady máme předpověď počasí, která nenabízí tropické teploty. Dnes ve čtvrtek 2. července rtuť teploměru ukáže maximálně na 29 stupňů v Jihomoravském kraji, byť pravda na severu a západě kraje jen kolem letních 25 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 27, na východě kraje jen kolem 23 stupňů. A co k tomu? Dnes bude převážně polojasno, jen časně ráno, na Hodonínsku ještě nějaká zvětšená oblačnost, večer bude ubývat oblačnost na skoro jasno, či dokonce až na jasno. Míříme také k ranním teplotám. Brno, Traplice 17, Svatobořice, Mistřín, Moravský Žižkov 18 stupňů Celsia.
6: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih. Doprava.
2: A míříme ještě na cesty. V Brně, v Juliánově, v Souběžné ulici u křižovatky s Mazourovou zasahují hasiči u požáru domu. Projíždějte se zvýšenou opatrností.

0: 10 minut po 6. hodině, Mikuláš Josef a Ferrari. Co nevidět, zpěvačka September a Cry for You. Stejně jako je Číden a Bad Habits. Je čtvrtek 2. července, míříme k Jihomoravskému kraji, respektive se podíváme na finance Jihomoravského kraje, protože ten si zatím na spravedlivější rozdělování peněz z daní bude muset počkat. Ústavní soud sice uznal, že současný systém není ideální, žádnou změnu ale nenařídil. Pravidla, podle kterých se kraje o peníze dělí, jsou stará 20 let. Přestože se mezitím velmi výrazně změnil počet obyvatel i náklady na služby. Právě Jižní Morava podle vedení kraje patří k regionům, kde či které na současné nastavení tratí nejvíc. Pokud by se systém změnil podle dřívějšího návrhu, mohl by kraj získat až o 1,5 miliardy korun ročně navíc. A tyto peníze by pomohly hlavně se silnicemi, zdravotnictvím nebo dalším krajským majetkem. Nový návrh chtějí dotčené kraje předložit vládě na podzim. Shoda mezi regiony, tedy všemi regiony, ale rozhodně nebude jednoduchá. No, uvidíme, jak nakonec popokročí toto téma, které se řeší už opravně velmi dlouho. Rozhodně, ale jak jsme říkali, Jihomoravský kraj se opět nedočká, alespoň prozatím, spravedlivého rozdělování peněz z daní. My si rozdělíme další hity pro dobrou náladu. No a za pár minut se vrhneme taky na ranní téma. Ano, i dnes ve čtvrtek 2. července jej pro vás máme připraveno. Tak hezké ráno, Moravo, ať se vám daří a díky, že jste s rádiem jich, s rádiem Jižní Moravy.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zlozvyk je na Šírená, Bad Habits, 19 minut po 6. krásné čtvrteční ráno, Moravo. Před námi druhý červencový den roku 26, taky kapela Miraj a jejich malinovej syrup. A teď taky k rannímu tématu. Jen si to představte, nejenom školáci, ale i pracující by měli 2 měsíce, ne prázdnin, ale řekněme dovolené. Umíte si představit, jak byste je trávili? Ty 2 měsíce nic nedělání, prostě žákům by začaly prázdniny a vy, co by třeba rodiče, byste je měli taky. Nechyběla by vám práce? Práci povinní, jak byste trávili 2 měsíce prázdnin vy. Dejte nám vědět přes Facebook rádio, jich posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. První zprávy už máme na Facebooku rádio, další určitě díky vám budou přibývat a my je nabídneme éteru těsně před 7 hodinou. Tak moc děkujeme, že si i dnes uděláte na ranní téma ranní jízdy rádio jich čas.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Čtvrteční ráno Moravo, tak to vypadá, že rekordní vlna vedery u konce, alespoň prozatím. Dnes, jak zaznělo v předpovědi počasí, se rtutě teploměrů na jižní a jihovýchodní Moravě zastaví těsně pod tropickou třicítkou, někde dokonce v uvozovkách jen letních 25. Jak to vypadá s teplotami po ránu, prozradíme už za chviličku. Teď se ale pojďme věnovat hitům pro dobrou náladu po půl sedmé Runaway Train. Další kousek nabídne tedy Swims, stejně jako Peter Bitch projekt. A i dnes ve čtvrtek 2.7. pro vás máme připraveny čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi už za chviličku nabídne Indros. Hezké ráno, Moravu.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Hezké červencové ráno, Moravo, máme minutu po půl sedmé.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: V brněnské ulici Cacovická přibylo 7 zpomalovacích prahů, které mají zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Radnice Brno Sever k opatření přistoupila kvůli častému překračování povolené třicítky. Po roce se v areálu Zlínské krajské nemocnice Tomáše Bati znovu otevřela zrekonstruovaná zaměstnanecká ubytovna. Modernizace vyšla zhruba na 33 milionů korun.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Aktuálně měříme příjemných chladivých 18 stupňů v Břeclavě, v Těmicích, ve Velkých Pavlovicích a také ve Slavkově u Brna.
7: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme, v Brně v Juliánově v Soběžné ulici u křižovatky s Mazurovou zasahují hasiči u požáru domů. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Hezké čtvrteční ráno i za volanty. Šťastnou cestu.

0: Teddy Swims a v 6 hodin a 40 minut můžeme slíbit třeba, že nás čekají Peter Bič projekt anebo Avicii. A ty taky návštěva Brňa. Brňané teď zvládnou řadu úředních záležitostí pohodlně z domova. Město rozšířilo portál občana Brno, přes který je nově možné vyplnit a odeslat 13 různých formulářů. Lidé si tak mohou například zaplatit poplatek za hafana, podat žádost o městský byt, vyřídit rybářský lístek nebo přihlásit dítě na vítání občanků. Přihlášení funguje přes identitu občana a poplatky lze uhradit rovnou v portálu pomocí QR kódu. Město navíc slibuje, že bude postupně přidávat i další a další elektronické služby. A to jistě celá řada Brňáků ocení už třeba jen kvůli úspoře času.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání bélešů. Zahraje cymbálová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ranní song Avicii, Wake Me Up, 11 minut před 7 ze čtvrteční ranní jízdy, už za chvíličku Anastasia a nebo Harry Styles. Teď ale k našemu rannímu tématu. Jen si to představte, nejen školáci, ale i pracující by měli 2 měsíce, no nebyly by to prázdniny, ale třeba 2 měsíce dovolené. Umíte si představit, jak byste je strávili a třeba nechyběla by vám práce? Tak milí prací povinní, jak byste trávili 2 měsíce, řekněme letních prázdnin právě vy?
1: Napsala Hanka, ahojky, 2 měsíce prázdnin bych si dokázala představit i v práci, ale je fakt, že máme skvělý kolektiv a máme trošku volnější dny někdy.
0: Iggy, dobré ráno, fantazí se meze nekladou, kdo bude sponzor mé dovolené? Na zahradě je tolik práce, že já si ještě budu prosit o dobrovolný návrat do zaměstnání. Jo, ne do práce, ale do zaměstnání. To by šlo, Iggy, co? Dobré ráno i tobě.
1: Napsala i Jana, dobré ráno, já bych brala i půl roku prázdnin. Na bráku a zahradě je pořád co dělat, ale určitě bych to kombinovala s odpočinkem podle počasí, i když u mě je odpočinek i práce v zahrádce.
0: A přeji nám všem hezký den, mý taky. Janulko, díky, že se zapojila do ranního tématu, stejně jako Michal, šel bych si prošláprout celou bývalou Jugoslavii. Za 2 měsíce bych to snad stihl. No tak klobouček dolů, Michale. Ptáme se dál. Jak byste trávili 2 měsíce prázdnin? Když už to odstartovalo těm školákům, jak byste trávili vy prací povinní právě 2 měsíce prázdnin?
1: No ty by si trávili
0: jak 2 měsíce prázdnin. Dejte přes Facebook rádia, jich posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Já bych si stejně jako naši posluchači věnoval asi té zahrádce, protože na jedné straně je to obrovská práce, na straně
1: ale
0: druhé
1: baví tě to,
0: je
1: jasný.
0: To relax. A ty teda, když už se poptal, ne?
1: Já bych cestoval.
0: No počkej, já jsi nevyhrál ve sportce, ne?
1: No to jsem nevyhrál právě. No, já jsem si to tak myslel, že by to bylo hezké.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Styles ve čtvrteční raní jízdě. Dobré ráno, Moravo, po sedmé Kylie Minogue. Z hitu pro dobrou náladu. Taky zazní po sedmé Tanči, dokud můžeš, kapely Mandraže. A na playlistu i Somber, Back to Friends. Je čtvrtek 2. července, dneska pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy. Brno přidalo 7 retardérů kvůli rychlým řidičům. Kde přesně, kde konkrétně, to odhalíme už za chviličku. A možná, že právě dnes zazní ten správný hit, který některým z vás, či některému z vás, některé z vás přinese klimatizaci do bytu nebo do domu. A sloužit jistě bude perfektně po celý rok.

0: chceš zažít. Cibulapest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
2: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
8: Dobré čtvrteční ráno. Máme minutku po 7. hodině.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Brno přidalo na Cacovické 7 retardérů kvůli rychlým řidičům a zlínská nemocnice otevřela po rekonstrukci zaměstnaneckou ubytovnu. V brněnské ulici Cacovická přibylo 7 zpomalovacích prahů, které mají zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Radnice Brno Sever k opatření přistoupila kvůli častému překračování povolené 30 i chybějícímu chodníku. Retardéry jsou rozmístěné na přibližně 700-metrovém úseku mezi ulicí Skryjova a Cacovickým ostrovem. Část řidičů nové opatření kritizuje. Radnice ale upozorňuje, že jiné rychlé řešení bezpečnosti v místě nebylo možné. Radar ani další navrhovaná opatření totiž zatím nezískala potřebná povolení. Po roce se v areálu zlínské krajské nemocnice Tomáše Bati znovu otevřela zrekonstruovaná zaměstnanecká ubytovna. Modernizace vyšla zhruba na 33 milionů, přičemž více než 6 milionů nemocnice získala z dotací. Obnovený objekt nabízí 22 garzonier a 2 byty 2 plus KK s novými koupelnami, kuchyňskými linkami i nábytkem. Nemocnice chce ubytování využívat hlavně jako benefit při získávání nových i zahraničních zaměstnanců. V dalších letech plánuje stejnou modernizaci také u zbývajících 2 zaměstnaneckých ubytoven.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Jak už jsme dneska naťukli, rekordní vlna vedery u konce, alespoň tedy prozatím. Dnes bude podle meteorologů převážně polojasno, jen časně ráno na Hodonínsku ještě zvětšená oblačnost. Večer bude ubývat oblačnost na skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském kraji 29 stupňů Celsia, na severu a západě kraje kolem 25 stupňů a ve Zlínském maximálně 27, na východě Zlínského kraje místy jen kolem 23 stupňů. No a aktuálně 3 minutky po 7. hodině Hodonín, Domanín, Uherský Ostroh 18, Šakvice měří 19 stupňů.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Australská kráska startuje další hodinku čtvrteční ranní jízdy. 4,5 minutky po 7 hodině je tady Kylie Minogue. Co nevidět, Imagine Dragons, no a pak Mandraže, a ten song pošleme Patricím, již mají dneska svátek. Více nejenom k jménu.

0: Je fajn začít den, kdy člověk může někomu poblahopřát. A ve čtvrtek 2. července blahopřejeme Patricím ke svátku. 11 minut po 7. hodině přidáváme něco k jménu. Patricie s kvostným jménem, které se u nás užívá zřídka. Jméno je proto vzácné, vznešenost a ušlechtilost jeho nositelce pak dodávají samotný význam jména. Tak gratulace poránu míří na Břeclavskou, kde jí máme 25, na Hodonínsku o 3 méně. Gratulace míří na Kyjovsko, kde je 18 žen se jménem Patricie, Slavkovsko hlásí 4, Bučovicko 6, stejně jako Mikulovsko. I tam pofrčí mandra, že je tanči, dokud můžeš, co by raní hudební dáreček. A gratulace míří dál tentokrát do zvířecí říše. Sany a Zany jsou vepsána ve zvířecím kalendáři, teda tato jména, tak hafanům a kočičkám blahopřejeme. I dnes se podíváme na nějakou tu zajímavost, jež se váže k 2. červencovému dnu. Míříme do roku 2001. To se v americkém Louisville odehrál doslova průlom v medicíně. Lékaři tehdy poprvé implantovali pacientovi umělé srdíčko, které bylo určené jako trvalá náhrada, nikoli jen jako dočasná podpora před transplantací. Zařízení bylo kompletně uzavřené uvnitř těla a energii přijímalo bezdrátově přes kůži. Tento zákrok ukázal, že technologie může jednou nahradit i tak složitý orgán, jako je lidské srdce, a otevřel hlavně cestu k dalšímu vývoji mechanických srdečních náhrad. A vydáme se taky na cesty. 2. července roku 2002 se Američan Steve Fawcett stal tak trochu skutečným Willy Foggem. Po 13 dnech letu jako první člověk na světě úplně sám obletěl zemi v horkovzdušném balónu a navíc bez jediného mezipřistání. Přitom to byl už jeho 6. pokus o tento husarský kousek. Na rozdíl od pohádkového Willyho Fogga ale necestoval vlakem ani lodí. Celou cestu strávil v malém balónu, odkázaný jen na počasí, vítr a vlastní vytrvalost. Po návratu nad místo startu bylo jasné, že se zapsal do historie letectví. Steve Fawcett sice nebyl prvním člověkem, který obletěl svět balónem, byl ale prvním, kdo to zvládl úplně sám. A zajímavé je, že jeho let byl teprve druhým úspěšným obletem země balónem v historii lidstva. Tak od zajímavostí dnešního dne zpátky k Patricím, jež 2.7. slaví svátek, posíláme hudební dárek.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:21, záklečku Sommer, to vše ze čtvrteční ranní jízdy.
1: No a teď míříme za dalším neuvěřitelným příběhem. Některé ztracené věci se zkrátka umí vrátit, i když to trvá neuvěřitelně dlouho. Přesvědčili se o tom dámy a pánové instalatéři z amerického státu Michigan, kteří při takové jejich standardní opravě potrubí v obchodním centru narazili na velmi nečekaný poklad. Konkrétně v trubkách objevili snubák, snubní prsten, který tam ležel celých 10 let poté, co jedné zákaznici spadl do toalety. Kluci šikovní se pokoušeli zachránit ten prsten vlastními silami, ale marně, když na něj instalatéři po letech narazili, rozhodli se, že zkusí vypátrat jeho majitelku místo, aby ho jednoduše odložili mezi nalezené věci. Pustili se do pátrání, zase samozřejmě vlezli na sociální sítě a dobrá věc se podařila. Právě ona výzva na sociálních sítích stačila k tomu, aby během krátké doby se ozvala žena, která si na dávnou událost vzpomněla. Díky tomu se podařilo najít majitelku Carol, která si pro svůj prsten přijela osobně. Přinesla dokonce i původní doklady z roku 1965 a zaměstnancům prozradila, že s manželem jsou svoji už přibližně 60 let. Předání bylo velmi emotivní, Carol se při převzetí svého ztraceného prstenu neubránila slzám, vůbec nepočítala s tím, že by se něco takového ještě samozřejmě mohlo stát. Instalatéři nakonec zažili ještě jedno překvapení, až pod úkladem vyčištění zjistili, že prsten není ze žlutého zlata, jak si celou dobu mysleli, ale z bílého, ale jak to už byla taková úplně, řekněme, nepodstatná záležitost, ale to hlavní je, že se k ženě ten prsten po tolika letech dostal, přitom když na něj narazili instalatéři. Pokud jste v minulosti tím pádem cokoliv ztratili kdekoliv a říkáte si, jo, to kdysi, když jsem to ještě měl, než jsem to ztratil, tady máte ukázku toho, že se doopravdy může stát úplně cokoliv a i po dlouhých desetiletích se vám může cokoliv vrátit.
0: Hezký příběh a klobouk dolů před těmi instalatéry. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
1: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
2: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
0: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
1: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
2: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
0: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, máme 2 minutky po půl osmé.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Brno od července přijímá přihlášky do 2 nových projektů městského družstevního bydlení. Nové byty vzniknou v Holásecké ulici v Tuřanech a v Mostecké ulici, kde město poprvé přestaví na družstevní bydlení stávající bytový dům. Veřejný ochránce práv uzavřel šetření případu 2 bratrů ze Zlína a potvrdil, že město jako jejich veřejný opatrovník postupovalo správně, prověřoval práci opatrovníků, mluvil také s oběma opatrovanými a zabýval se i správou jejich majetku. Prodej prvorepublikové vily, ve které bratři žijí, už dříve schválili 2 soudci okresního soudu ve Zlíně.
8: Počasí.
9: Aktuálně měříme ve Veselí nad Moravou 18 stupňů, 19 hlásí Prušánky a Bulhary, z Pitihněv také 18 stupňů, jsou tak nádherné teploty.
8: Rádio Jih, doprava.
7: Na dálnici D2 mezi 26. a 31. kilometrem ve směru na Břeclav v pravém jízdním pruhu probíhají práce na silnici. Projíždějte opatrně a připomínáme, v Brně v Líšeňské ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky, tak opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.

0: Katy Perry, 7:40 minut ve čtvrteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, co nevíjet Beyoncé a Jay-Z a nebo Benson Boone. To, že řidičák nemusíte vyzvedávat jen na úřadě, už od rádia jich víte. My se ale teď podíváme, jak se doručování i nám mezi řidiči a řidičkami uchytnilo. Za první rok možnosti doručení na výdejní místo nebo do boxu ji využilo téměř 78 tisíc lidí. To je víc než 43% těch, kteří o nový řidičský průkaz požádali elektronicky. Celkově od loňska úřady přijali přes 852 tisíc žádostí, přičemž zhruba pětina byla podána online. Největší oblibě se těší výdejní boxy, kam zamířilo téměř 7 z 10 doručovaných průkazů. Většina lidí si nový řidičák vyřizovala kvůli končící platnosti, menší část kvůli ztrátě nebo změně údajů. Jasně, do boxu můžeme zafrčet 24/7, nemusíme se dívat na otevírací dobu úřadu. Je to rozhodně mnohem a mnohem pohodlnější a evidentně je o to zájem. Tak a když už jsme u toho, schválně se podívejte, jestli vám náhodou nekončí platnost vašeho řidičského průkazu, abyste v těch dalších statistikách třeba nebyli i vy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: po 7:45, před námi 2. červencový den roku 26, letní prázdniny v plném proudu. A teď si to představte, že nejenom školáci, ale i vy pracující byste před sebou měli 2 měsíce prázdnin. Umíte si to představit? Pokud ano, jak byste je strávili?
1: Napsala Pavlína, podobně jako jsem říkal já, cestovala bych, ano, to bychom asi možná všichni.
0: V ranním tématu zazní jméno Vlaďka, která na Facebooku ráda jich píše, to by bylo super, jeli bychom se starém procestovat Českou republiku, to by bylo perfektní. Škoda, že si o tom můžu nechat jen zdát, ale Vladěnko, na stranu druhou, krásné sny to jsou.
1: A člověk nikdy neví, Simona napsala, odjela bych se synem na chatu, užívala si klid od lidí, města, práce a všeho schonu kolem.
0: No, možná někteří z vás, Jarmilce, budou závidět, píše nám, já mám prázdniny už 365 dnů v roce a to několik let, je to příjemné, hlavně tedy, když není moc doktorů, jinak stejně občas nestíhám, krásný den všem. Tak Jarmilce, přejeme krásný den a ať stíhá, když už má teda tu dovču, ty prázdniny 365 dnů v roce. Prací povinní, jak byste strávili 2 měsíce prázdnin, dejte nám vědět přes Facebook rádiích, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Představa, že vedle školáků by měli i prací povinní prázdniny.
1: Je to hezká představa.
0: Dovolenou.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Těsně před 8. ve čtvrteční raní jízdě červencové Capital Cities a Safe and Sound, po 8. Shepherd na rádiu i v raní jízdě taky Kygo a Perpetuum Mobile nabídne Evče Farna. My zase nabídeme v čerstvých čtvrtečních jihomoravských zprávách rádia jejich zajímavý příběh a zjistíme, že Zlín při opatrovnictví dvou bratrů alespoň ty dle ombudsmana nepochybil. Budeme konkrétnější. No a nutno podotknout, že se nám vrací normální léto, alespoň tak to označují meteorologové. Dneska žádné tropy, ale letní teploty ano. Budeme konkrétnější už za chviličku, ale pozor, dámy a pánové. Stále soutěžíme o klimatizaci. Jeden jediný song a může být vaše. Slunce.

Jste totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si

0: www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: akce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
6: Dobré čtvrteční ráno, Moravo je 8.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
7: www.klimastyle.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Brno od července spustilo přihlášky do nových družstevních bytů a Zlín při opatrovnictví dvou bratrů dle ombudsmana nepochybil. Brno od července přijímá přihlášky do dvou nových projektů městského družstevního bydlení. Nové byty vzniknou v Holásecké ulici v Tuřanech a v Mostecké ulici, kde město poprvé přestaví na družstevní bydlení stávající bytový dům. Díky tomu, že město byty prodává bez zisku, mají být jejich ceny zhruba o třetinu nižší než u soukromých developerů. Veřejný ochránce práv uzavřel šetření případu dvou bratrů ze Zlína a potvrdil, že město jako jejich veřejný opatrovník postupovalo správně. Prověřoval práci opatrovníků, mluvil také s oběma opatrovanými a zabýval se i správou jejich majetku. Dospěl k závěru, že magistrát jednal řádně, svědomitě a v nejlepším zájmu obou mužů. Prodej prvorepublikové vily, ve které bratři žijí, už dříve schválili dva soudci okresního soudu ve Zlíně. Magistrát zároveň zvažuje právní kroky kvůli výhrůžkám a útokům na své zaměstnance, které kauzu provázely.
9: Rádio Jih, počasí.
6: Tak podle meteorologů se nám vrací normální léto. Dneska naměříme maximálně 29 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji a navíc na severu a západě tohoto kraje jen kolem 25 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 27 a na východě kraje místy kolem 23 stupňů. K tomu bude převážně polojasno, jen časně z rána, na Hodonínsku ještě zvětšená oblačnost, večer bude ubývat oblačnost na skoro jasno až jasno. No a dvě minutky po 8 hodině, Kyjov, Žarošice, Vrbice, újezd u Brna schodně po 20 stupních Celsia.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
9: Rádio Jih, doprava.
6: Nehoda v Brně i na dálnici D1, zdravíme za volanty. V Brně v Jihlavské ulici před nájezdem do Jemelkovy ulice ve směru do centra došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh a vytvořila se kolona dlouhá přes zhruba 1 kilometr. A na dálnici D1 na 171,5 kilometru u Domašova ve směru na Brno došlo k nehodě dvou kamionů. Počítejte se silným provozem. Šťastnou čtvrteční cestu.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: A pádíme dál z hity pro dobrou náladu. Tady je slibovaný Shepard. Mimochodem v této hodince dáme jí

0: 8 minut po 8 hodině Jay-Z, Alicia Keys a Empire State of Mind. Krásné čtvrteční ráno, Moravo. Jihomoravský kraj si zatím bohužel na spravedlivější rozdělování peněz z daní bude muset počkat. Ústavní soud sice uznal, že současný systém není ideální, žádnou změnu ale nenařídil. Pravidla, podle kterých se kraje o peníze dělí, jsou stará 20 let, přestože mezi tím výrazně změnil počet obyvatel i náklady na služby. Právě Jižní Morava podle vedení kraje patří k regionům, které na současném nastavení tratí nejvíce. Pokud by se systém změnil podle dřívějšího návrhu, by mohl kraj získat až o 1,5 miliardy ročně navíc. Tyto peníze by pomohly hlavně se silnicemi, zdravotnictvím nebo dalším krajským majetkem. Nový návrh chtějí dotčené kraje předložit vládě na podzim, shoda však mezi všemi regiony nebude vůbec jednoduchá. A tak holt Jihomoravský kraj se tedy opět nedočká spravedlivého rozdělení peněz z daní. Otázkou, jestli někdy, bylo řeč na podzim, by se to mohlo změnit.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: To byla Evča Farná, krásné čtvrteční ráno, za chviličku muzika z let 80. Zaspomínáme na kousek Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho. Teď už ale míříme do lesa, víme, že třeba v tom Stokorcovém žil medvídek Půl. No, takový pohádkový medvídek to ale teďko bohužel nebude.
1: Nebude, kempování má přinášet zážitky z přírody, ale rodina u kalifornského jezera Tehoui dostala opravdu nečekané ranní probuzení. Jak už na stíně Lukesu, asi jste si to tak nějak domysleli, když otevřeli stany, jen pár metrů od nich seděl černý medvěd a s naprostým klidem si pochutnával na červených žvíkacích bonbonek. To jako z nějaké komedie, si představíš toho medvěda v ruce ty bonbony a sedí si tak u toho stanu. Sladkosti je našel ve sklenici, kterou objevili jinde v kempu, a jako místo pro svou snídaní si vybral právě prostor před stanem tady těchto lidí. Uvnitř přitom stále spal malý synáček s tatínkem a o celé návštěvě neměli vůbec ani tušení, jakého, že to mají ranního hosta. Maminka začala neobvyklou scénu natáčet z otevřeného stanu, zatímco z bezpečné vzdálenosti všechno sledovali i další zvědaví kempaři. Černí medvědi se lidem většinou vyhýbají, problém ale nastává ve chvíli, kdy je přiláká snadno dostupné jídlo. Na to oni prostě jednoduše nejenom, že slyší, ale hlavně cítí. Právě proto platí v okolí jezera Tehoui přísná pravidla a všechny potraviny se musí ukládat do speciálních uzamykatelných boxů, tak aby je ten medvídek případně necítil. Jakmile si totiž medvěd spojí kempy nebo auta s jídlem, vrací se na podobná místa znovu a znovu a znovu, protože ví, že nějaké to lákadlo v podobě nějaké té pochutiny tam prostě a jednoduše najde. Jezero Tehoui na hranici Kalifornie a Nevady patří k nejvyhledávanějším rekreačním oblastem ve Spojených státech a medvědi tam prý tímto způsobem mají o zábavu a papání velmi často postaráno. Já musím říct, že se mi taky stalo takové blízké setkání s medvědem, je to 14 dnů zpět, co jsem byl s ženou v Tatrách, a medvěd nám přeběhl přímo přes cestu, takže jako chápu, že v těch Tatrách jich taky není málo, že to není asi až tak ojedinělý zážitek, ale přiznám se, to, že mi medvěd skříží cestu, když jedu autem asi 50 metrů od benzinové stanice, mě teda docela překvapilo a nebyl to žádný malý medvídek, byl to huňáč jako hrom. Jako no, takže
0: možná viděl kultovní socialistickou reklamu na med, že, a frčel do jednoty pro med.
1: Je to tak.
0: Ty to s oblibou říkáš vždycky,
1: je
0: ne?
1: To tak. To je za mě nejlepší
0: vlastně
1: reklama.
0: Vlastně, brácho.
1: Nejlepší reklama šel našich mladých
0: pro med do jednoty.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dobré červencové ráno v plném proudu a v ranní jízdě jaký Post Malone. Za chviličku Panic at the Disco. Z ranní jízdy rádej i Bruno Mars. A ve čtvrteční ranní jízdě i Slavíček. A Pokáč. Zákaz přiblížení. My jsme se však ve čtvrtek 2. osoby přiblížili dalším krátkým jihomoravským zprávám a také soutěži Dejte si pozor na jazyk. A to značí, že za pár minut někdo z vás bude moci získat další lupeny na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubněny, tedy lupeny na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, jež se uskuteční už sobotu 11. července.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským

0: Cenfluencer.com. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Hezké čtvrteční ráno, Moravo. Máme minutku po půl deváté.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: V brněnské ulici Cacovická přibylo 7 zpomalovacích prahů, které mají zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Radnice Brno-Sever k opatření přistoupila kvůli častému překračování povolené třicítky. Po roce se v areálu Zlínské krajské nemocnice Tomáše Bati znovu otevřela zrekonstruovaná zaměstnanecká ubytovna. Modernizace vyšla zhruba na 33 milionů korun.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Momentálně měříme ve Zlíně 18 stupňů, 20 hlásí Dambořice, Podivína a Ostrožská Nová Ves.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Připomínáme, v Brně v Jihlavské ulici před nájezdem do Jemelkovy ulice ve směru do centra došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh a vytvořila se kolona přes kilometr. A na Brněnsku mezi Moravskými Kninicemi a Kuřimi došlo k dopravní nehodě osobního auta. Na místě zasahují záchranné složky, je potřeba počítat se zdržením. A ještě na dálnici D1 na 171,5 kilometru u Domašova ve směru na Brno došlo k nehodě dvou kamionů. Počítejte v místě se silným provozem. Pevné nervy si hem šťastnou čtvrteční cestu.

Naprosto exkluzivní, co se České republiky týče, bude velkolepá stage přeměněná na retro scénu s retro TV projekcí na akci, na kterou vás dostaneme už za chvíličku gratis.

0: 8 3 5 6 7 8, protože přichází slibovaná soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A ve hře dva lupeny na fantastickou retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany, tedy na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, jež se uskuteční už sobotu 11. července. Dobré ráno přejeme komu?
2: Dobré ráno, Jana.
0: Janička volá odkud?
2: Pijov.
0: A Janička zná pravidla naší soutěže?
2: Zná.
0: A už dopředu ví, koho by vzala sebou na tuto pořádnou retro party, že ano?
2: Samozřejmě.
0: A prozradí nám to?
2: Svoji kamarádku.
0: Super, tak držím pěsti, startujeme právě teď. Zapršelo u vás už?
2: No, celou noc pršelo strašně moc.
0: Takže máte zalité zahrádky.
2: Úplně perfektně.
0: Spíš v tropických nocích nahá?
2: Nahá jsem ještě nikdy nestala.
0: Takže používáš pyžamo?
2: Každý den.
0: A už si letos obléká plavky?
2: Plavky jsem na sobě už měla.
0: A užíváš si sluníčka?
2: Strašně moc.
0: Ty strašně moc chceš dvě vstupenky na Retro Lovers Open Air přírodním areálu Dubňany, tak si dáváš pozor na jazyk a to je dobře, my ti blahopřejeme, je to tvoje.
2: Moc děkuju.
0: Užijte si to, holky, mějte se, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máme zase hity pro dobrou náladu. Toto byla La Bouche, za chviličku Slavíček a Pokáč. Ale zůstaňme ještě chviličku těch letních prázdnin. Představte si, co kdyby je měli i dospělí. Představte si, že byste měli celé 2 měsíce volna. Jak byste je využili? Cestovali byste, nebo jste se třeba pustili do nového koníčku, nebo byste si užívali jen tak klid a vydrželi byste vlastně celé to léto bez práce, nebo by vám začala chybět? Na to jsme se dneska ptali v ranním tématu. Pojďme se bojat ještě ve finále ranní jízdy na některé vaše odpovědi.
1: Napsali G, dobré ráno, fantazí se meze nekladou, kdo bude sponzor mé dovolené. Na záradě je tolik práce, že asi ještě budu prosit o dobrovolný návrat do zaměstnání.
0: Simona by vyjela, odjela by se synem na chatu a užívala si klid od lidí, města, práce a všeho schonu kolem.
1: Napsali Michal, šel bych si prošlápnout celou bývalou Jugoslávii, za 2 měsíce bych to snad stihl.
0: No tak třeba se někdy dočkáme, že i prací povinní budou moci mít v létě nějaké prázdniny. Co víš, podívej se, zatím ještě pořádně léto, nechci říct, že nezačalo, je v plném proudu, ale ty teploty přes 40 stupňů Celsia barskne, třeba pro tom, když budou takové teploty, se někdy navrhne, alespoň pro některé profese, že by si to určitě zasloužili, jako prostě nedělá se,
1: ano, hotové. Byl by to, jako řekl bych, že by to byl velice hezký a přívětivý zákon, jako 2 měsíce prázdnin a do toho ještě tak, jak se teď leckde testuje čtyřdenní pracovní týden, to se, teď si to, že by se to tak jako
0: ani by nemuseli být vysoké teploty, že?
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: po 9. hodině na rádiu jich Bellini a Samba de Jané. Taky Callum Scott a Whitney Houston. A nebo kapela Krištof, co bude pak. Je čtvrtek 2. července, bohužel, kdy u Bulhár zase uhynuli ryby, ve vodě během noci zmizel kyslík. Budeme konkrétnější ve čtvrtečních jihomoravských zprávách rádia.
1: Vyhraj

0: Létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
4: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cyklový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
5: Je víno.
6: Zažijte největší retro party na Jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší

0: Můžete na Retro Stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hezký čtvrtek je 9 hodin.
8: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
9: Ej, vybral jsem si skvěle. Firmu Klima Style, le, le, le, le.
8: www.klimastyle.cz.
10: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: V Dýi u Bulharu uhynuly ryby, ve vodě během noci zmizel kyslík a zlínská nemocnice otevřela po rekonstrukci zaměstnaneckou ubytovnu. V řece Dyji u jezu v Bulharech došlo v noci na dnešek k hromadnému úhynu ryb. Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě během několika hodin kleslo z přibližně 8 mg na litr až na nulu. Na místě zasahují pracovníci Povodí Moravy, hasiči, rybáři i vodoprávní úřad. Hasiči vodu provzdušňují a instalovali norné stěny. Odborníci zároveň odebírají vzorky vody i uhynulých ryb a snaží se zachránit živé ryby pod jezem. Příčina prudkého poklesu kyslíku zatím není známa. Podobný hromadný úhyn ryb postihl Dyji také loni a také v roce 2022. Po roce se v areálu Zlínské krajské nemocnice Tomáše Bati znovu otevřela zrekonstruovaná zaměstnanecká ubytovna. Modernizace vyšla zhruba na 33 milionů korun, přičemž více než 6 milionů nemocnice získala z dotací. Obnovený objekt nabízí 22 garzonier a 2 byty 2 plus KK s novými koupelnami, kuchyňskými linkami i nábytkem. Nemocnice chce ubytování využívat hlavně jako benefit při získávání nových i zahraničních zaměstnanců. V dalších letech plánuje stejnou modernizaci také u zbývajících dvou zaměstnaneckých ubytoven.
12: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
10: Rádio Jih. Počasí.
7: Rekordní vlna veder je u konce, vrací se nám normální léto. Dnes bude převážně polojasno, jen časně ráno na Hodonínsku ještě zvětšená oblačnost. Večer bude ubývat oblačnost na skoro jasno až jasno a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají až na 29 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském kraji, ale bacha, na severu a západě kraje kolem 25 stupňů. Ve Zlínském kraji taky letní teploty nejvyšší maximálně 27, na východě kraje místy jen kolem 23 stupňů Celsia. No a aktuální teploty 2 minutky po 9. hodině. Veselý nad Moravou Jalubí 20, Dambořice Mikulov 22 stupňů Celsia.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
10: Rádio Jih. Doprava.
7: Na Brněnsku mezi Střelicemi a Ostopovicemi zasahují záchranné složky u havárie motorkáře. Projíždějte opatrně, přihem šťastnou cestu.

0: To říká Verča, kterou vítám ve vysílání.
1: Ahoj, rozhodně.
0: Rozhodně, no tak to jsme velmi rádi. Za chviličku Mika a Grace Kelly. A víte co, ještě chviličku té romantiky zůstaneme. Tropické teploty pominuly, takže už si budeme navzájem zase i vonět.
1: Hurá, hej.
0: Dámy a pánové, láska na první pohled podle vás existuje či nikoli? No a když se tak blbě ptám, tak asi říkáte ano, asi existuje. A máte pravdu. Přišli s tím věci, psychologové, my vám o tom řekneme za chviličku mnohem více.
1: Tak děkujeme.
0: Ty věříš na lásku na první pohled?
1: Já nevím, jestli na lásku, ale tak na nějaké zamilování na první pohled určitě.
0: Aha, pozor, vidíš to, čověče. Aha. No, bude to výživná rozprava ještě mezi námi.
2: Pozor, v nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Haló, haló, tady Rádio Jih, slyšíme se.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Nebo dopoledne. Koho pak tam máme?
2: Barču.
0: Barča volá odkud? Barčo, jsme v živém vysílání rádia, já jsem viděl, že zvoní telefon, tak říkám, vezmu to do vysílání, zeptám se, co kdo potřebuje, tak Barčo, proč prosím voláš, jak ti můžeme pomoci?
2: No, byla soutěž, když zazní, žijeme raz, takže vyhrávám klimatizaci.
0: Jo, tady na rádiu jich, jo?
1: Tak.
2: Ano.
0: A toto je ego, jo?
2: Ano.
0: A žijeme len raz, jo? Jsi tam ještě?
2: Ano.
0: Ano? Takže myslíš jako, že toto je ta výherní písnička?
2: Ano.
0: No je to tady na váš klimatizaci, my ti blahopřejeme!
2: Děkuju moc.
0: Ty ještě u toho trošku spíš, že?
2: Jo, maličko, no, ale dobrý.
0: Ale dobrý.
3: Vydělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
1: Ale tak když ji ego zbudili ze spaní, tak dobrý.
0: A to dobrý budíček.
1: No.
0: My ti blahopřejeme, díky rádiu Jih a Klimastar.cz získáváš klimatizace v hodnotě 25 tisíc korun, která ti zpříjemní léto a taky ušetří nějaké peníze už i v zimě za to topení.
2: Děkuju.
0: No teda, ale já, ze mě by ty emoce prchaly teda mnohem víc, to by prostě letělo jak bublinky z nějakého šáňa. A počkej, ty máš prázdniny, že ještě spinkáš?
2: Tým.
1: Ano?
2: Tým.
0: Spíš nebo máš prázdniny?
2: Ne, já mám dovolenou.
0: Jo, ty máš dovolenou, tak to řekni hned, čověče. No, a ty jsi včera nějak pařila nebo co? Že jsi teď ještě o čtvrt
2: nanesl? Já jsem přišla spát trošku později.
0: Aha. Vidíš to? Jdeš spát pozdě, pak tě zbudí ego na rádiu a vyhraješ klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun a v podstatě nechci říct, že nemá radost, ale je taková jako zapšklá. Hey, a co kdybychom si to zkusili znova, že bychom to zkusili jako, že teď se zdovolala, my jsme ti řekli, že vyhráváš klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun a ty nám uděláš radost a budeš to mít radost taky, co?
2: Tak já můžem to ještě jednou.
0: Tak dobře, zkusíme to ještě jednou, jo? Žijeme len raz. Haló, haló, tady rádio, jich rádio Jižní Moravy, kdo pak je tam?
2: Barča, dobrý den.
0: Ahoj Barči, ahoj. Odkud voláš?
2: Tým.
0: Odkud voláš, prosím?
2: Svatobořice Mistřín.
0: Ze Svatobořic Mistřína, aha. A voláš kvůli čemu, prosím tě?
2: Klimatizaci, vlastně kvůli soutěži.
0: No a to voláš dobře, vyhráváš klimatizaci za 25 tisíc korun, my ti blahopřejeme.
2: Děkuju.
0: No, tak jsme to zvládli teď na jedničku. Rádio Jichy, Klimastyle.cz, teď už máme radost za to, že ty máš radost a že ti klimatizace bude zpříjemňovat nejenom léto. Doufám, že ji máš kam dát, že ji užiješ.
2: Ano, ano, ano.
0: A prozradíš, kam půjde? Do domu, do bytu?
2: Do domu.
0: Do domu, super. Taky už to bylo moc, že? Na tebe ty tropické teploty.
2: Jo, to je strašné.
0: A prozradíš, že si už klimačku máš doma, nebo nemáš nějakou?
2: Nemám.
0: Nemáš? No tak to je premiéra, tak to padlo na úrodnou půdu, to nás hrozně moc těší. Tak jo, zůstaň na drátku, užij si to a víš co, běž ještě spát, když máš tu dovolenou, jo? Ale až potom, co si zaznamenáme nějaké ty iniciály, nějaké ty formality, jak říká Bouš. Měj se hezky a ať ti slouží klimačka. Měj se, ahoj, čau, čau. Čau, čau.
1: Ty jsi to z ní prostě chtěl dovidovat,
0: no ano, že... jako nezlob se na mě, no, ale když vyhraješ něco takového, prostě jakákoliv výhra, jedno jestli za 500, za 1000, ale prostě máš radost, že se na tebe zrovna usmálo to štěstí a že jsi něco získal, že
1: já
0: jsi něco vyhrála.
1: Víš,
0: jak by tady skákali druzí, kdyby to třeba vyhráli, ale chápu, byla rozespalá jako dobrý, šla spát pozdě, fajn. No tak dámy a pánové, tentokrát je to ulovila naše posluchačka, ten správný hit. My můžeme slíbit, že další soutěže o hodnotné ceny jsou pro vás připraveny i přes to párné léto, které nás čeká, byť teď pár dnů si odpočineme od těch tropických teplot, ale rozhodně bude stále ještě důvod při poslechu rádia jejich rádia Jižní Moravy k tomu, abychom skákali minimálně 2 metry vysoko, ne, když něco vyhrajeme. No tak, teď dáme kapelu Krištof, co bude pak?
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: připraven další kousek, další hit pro dobrou náladu, Rihanna Diamonds. No, naše posluchačka ze Svatobořic, už co nevidět, bude poslouchat hity pro dobrou náladu. S klimatizací tak ještě jednou blahopřejeme. No ale teď k té lásce na první pohled, která opravdu existuje. Já vím, že by to asi mohlo vzbudit nějaké vášně, protože jinak bude hovořit člověk, kterému je 15, 20, jinak bude hovořit ten, co je mu 30, jinak bude hovořit ten, co je mu 40, jinak bude hovořit ten, co je mu 50. Mm-hmm. Ale, že láska na první pohled opravdu existuje, teď potvrdil mezinárodní psychologický výzkum. Mm-hmm. Když nás někdo okamžitě zaujme, v mozku se prý rozjedou, teda když ho máš, téměř stejná centra jako ve chvíli, kdy nám hrozí nebezpečí. Bacha, jo? Takže vlastně není divu, že se člověku rozbuší srdíčko. Mm-hmm. Nejde ale jenom o vzhled, svou roli prý hraje i vůně,
1: nebo
0: to, jak se vedle druhého cítíme. To prostě taková kombinace. A pozor, z této, jak tomu říkají psychologové, hormonální jízdy, se opravdová láska stává až po několika týdnech nebo měsících. Ale láska na první pohled může existovat. V kombinaci toho, že se ti rozbuší to srdíčko, že prostě tě ten člověk zaujme.
1: Že nesmrdí.
0: Že voní, jo, nebo že má prostě nějakou specifickou vůni, která prostě je ti velmi příjemná a hlavně, že se s tím člověkem cítíš dobře. No. Takže jestli vás, dámy a pánové, někdo okouzl na první pohled, ještě neobjednávejte svatbu. Nejdřív si ověřte, že vám třeba voní i po ranní kávě.
1: Aha, aha.
0: A tak když to dáš takhle dohromady tu kombinaci, ale tak jo, pak můžeš jako říct, že láska na první pohled opravdu existuje.
1: Jako, jako jo, no.
0: Musíme říci, že teďkom před tím létem je to hezké, před tím létem mnozí najdou třeba tu pravou lásku.
1: Tak nejeden song je o letní lásce, že?
0: No však právě na to jsem narážel, nevěděl jsem, jak, jsem to, jak to mám říct. Děkuji, že jsi mi pomohla čas od času. Tak teď už je Jana pro naše posluchače a co neví, je taky DJ Bobo.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: klima.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: To se dobře poslouchá. Fun a We Are Young. Jak zpívá pro Sexin Legs, že věk je jenom číslo. Ne, tak zpívá v blbým věku, ale chápeme, že věk je jenom číslo. Za chvíčku Vance Joy, anebo Kateřina Marie Tichá, ale Tichá rozhodně není naše kolegyně Verča.
1: No, tady máme teďka krásný důkaz toho, že kde je vůle, tak tam je cesta. Mm. No a kde je billboard, tak tam je šance evidentně. Lisa Catalano se loni rozhodla, že prostě asi si nemohla najít chlapa, chudák už dlouho, takže přestane být s tím hledáním lásky taková jako pasivní a vyvěsila svoji fotku na billboardy podél jedné z nejrůznějších dálnic v Kalifornii s odkazem na web, kde ti zájemci mohli vyplnit žádost o rande. No a mezi těmi zájemci přibyli potenciální partneři, konkrétně 4000 přihlášek přišlo. Jo. Celou kampaň billboardy, ona měla totiž nějaké taxíkové reklamy, web, natáčení, teď make-up, že jo, nějaký a to, tak si platila sama, vyšlo to prej na přibližně $7000. No a minulý týden oznámila, že je konečně zadaná, wow. Takže investice se vrátila. Teď teda 3999 mužů možná smutní, ale Lisa je v cajku.
0: Ona si vlastně vymyslela takovou svoji vlastní seznamku.
1: No.
0: Dobře ona.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezký čtvrtek přejem z hodonínského studia Rádia Jich. Blíží se nám 10. hodina a tak všude tam, kde nás ladíte, k vám poletí další várka muziky a z ní nám zazní třeba Marek Ztracený.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulafest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle. 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17. Bad Boys Blue. Fun Factory. A dalšími hvězdami. Vstupenky na Go Out.cz. Více na Cibulafest.eu.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
9: Z rádia jsem, hezký čtvrtek, za minutku bude 10.
10: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
11: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style, le, le, le, le, le.
10: www.klimastyle.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Hasiči ve Bzenci zkontrolovali stavbu dětské skupiny, nedostatky nenašli a brněnští plastičtí chirurgové provedli raritní dvojitý zákrok. Na stavbě dětské skupiny v Bzeneckém Předzámčí se v těchto dnech uskutečnila kontrola hasičů. Zástupce hasičského záchranného sboru z Hodonína prověřil průběh prací přímo na místě. Kontrola neodhalila žádné závažné nedostatky. Stavba tak z pohledu hasičů pokračuje bez větších problémů. Plastičtí chirurgové z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně provedli unikátní 10-hodinovou operaci, při které pacientce zároveň vytvořili nový prs a snížili riziko otoku paže. Spojili tak rekonstrukci prsu s mikrochirurgickým zákrokem na lymfatických cévách během jiné operace. Podle nemocnice se oba výkony běžně provádí samostatně. Jejich kombinace je ale výjimečná. Operaci umožnila spolupráce dvou chirurgických týmů a využití špičkové mikrochirurgické techniky. Stejný zákrok chce brněnská nemocnice nabídnout i dalším pacientům.
12: Rádio Jih. Počasí.
9: Dneska očekáváme na jihu i jihovýchodě Moravy převážně polojasno, večer pak skoro jasno až jasno. A co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji vyšplhají na nejvýš na 29 stupňů a ve Zlínském na 28. V tuto chvíli Stupava hlásí 20 a Břeclav, Terezín i Zaječí po 21 stupních Celsia.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
12: Rádio Jih. Doprava.
9: Zdravíme.

0: kde je situace nejlepší a kde se na změny teprve čeká. Tak zůstaňte s námi a teď si užijte Marka Ztraceného anebo také Las Ketchup.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

15 místech. Většina nemocnic ale chystá změny. Ve Vyškově už dokončili modernizaci vzduchotechniky a stínění. V Hodoníně letos přibude větrací systém na rehabilitaci a ve Znojmě počítají s klimatizací na pokojích zhruba během 5 let. A to horko se samozřejmě netýká jenom nemocnic.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám vzpíná, těší se sedlecká vína.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

teď hlavně milovníci knih a vášniví čtenáři se budou určitě radovat společně s Městskou knihovnou v Hodoníně, která rozhodně důvod k radosti měla. Ona totiž včera 1. července si připomněla přesně 105 let od svého otevření.

0: posíláme další z hitů pro dobrou čtvrteční náladu.
1: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilometodějské šidleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šidleny. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Charismatická šanzoniérka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání bélešů. Zahraje cymbálová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good. Do Břeclavi a Kunovic míří špičkový evropský softball. Do 4. července se zde uskuteční mistrovství Evropy mužů kategorií U16 a U18. Přijďte podpořit mladé reprezentanty, užít si napínavé zápasy a jedinečnou sportovní atmosféru. Program utkání a další informace najdete na webu softball.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

přejích hezké čtvrteční dopoledne. No a co nás v něm čeká dál po 11. hodině? Čeká nás třeba další díl pravidelné rubriky Odkud se vzalo? A taky se samozřejmě můžeme těšit na další muziku. Po 11. například na

0: usnadnila ženám cestu k preventivnímu vyšetření prsu. Tak zůstaňte s námi, užijte si muziku a mějte hezký čtvrtek.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Kit Kat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
4: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: Sting.com.
1: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
2: Za 2 minutky bude 11 z rádia. Jich přejem krásné dopoledne.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Nemocnice Kyjov usnadnila ženám cestu k preventivnímu vyšetření prsu a brněnští vědci odhalili, jak viry ničí zlatého stafilokoka. Ženy od 45 let mohou od července v odůvodněných případech absolvovat preventivní mamografické vyšetření bez předchozí žádanky od lékaře. Tuto možnost nově nabízí také radiodiagnostické oddělení nemocnice Kyjov. Platí pro ženy, které splňují podmínky pravidelného screeningu, tedy věk od 45 let a alespoň dvouletý odstup od posledního vyšetření. Bez žádanky lze přijít například tehdy, pokud žena ztratila nebo není registrována u praktického lékaře či gynekologa. Standardní cestou ale i nadále zůstává vyšetření na základě žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Vědci z brněnského institutu CEJTEC Masarykovy univerzity zjistili, jak některé viry dokáží napadnout bakterii zlatého stafilokoka, která bývá odolná vůči antibiotikům. Odhalili, že se virus nejprve pevně přichytí k povrchu bakterie a poté pomocí svého bičíku prorazí její buněčnou stěnu. Zlatý stafilokok patří mezi časté původce závažných infekcí, například zápalu plic, kožních onemocnění nebo otravy krve. Nové poznatky mohou podle vědců přispět k vývoji léčby infekcí způsobených bakteriemi, na které běžná antibiotika nezabírají.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Dneska očekáváme na jihu i jihovýchodě Moravy převážně polojasno, večer pak skoro jasno až jasno. No a teploty v Jihomoravském kraji na nejvýš 29 stupňů a ve Zlínském 27. Aktuálně Bílovice u Uherské Hradiště i Sudoměřice měří 22 a Podivín 24 stupňů Celsia.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: Hezké dopoledne.

zdržení, ale minimální. A ještě na Znojemsku na průjezdu Štítary stojí porouchaný kamion, tak buďte opatrní. Celkově na silnicích opatrně, ať už frčíte kamkoliv, mějte se rádi, je mi šťastnou cestu.

0: Hezké dopoledne.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

zůstáváte s rádiem, jich díky za to. No a teď už k tomu slavnému páru ze Slovácka. Ten si naplánoval takový jako netradiční noční nákup. V Břestku se podle policie násilím dostali do místní prodejny potravin a odnesli si cigarety, jídlo i nápoje za bezmála 100 000 korun.

0: cigaretových. Ale jako udělat si neplacený nákup v potravinách za 100 tisíc, tak to už je dobrá zásoba teda. Ještě, že máme ty policisty. Díky za vaši práci a my teď z rádia jich do celého Jihomoravského i Zlínského kraje posíláme jednu devadesátkovou, tady je.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
1: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty.

0: Země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl.

0: teď se vzalo. A dneska do třetice všeho dobrého rozebereme ještě jeden svatební zvyk. Tak jdeme na to.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků. Právě teď na Rádiu Jih.
0: Svatební šaty, respektive bílé svatební šaty. Mnoho lidí si myslí, že bílá symbolizuje čistotu odjakživa, ale není to tak. Až do 18. století si nevěsty oblékaly takové sváteční šaty libovolných barev. Trend bílé barvy zavedla až anglická královna Viktorie na své vlastní svatbě v roce 1840. Královna na sobě neměla obvyklé kožešiny, ani zlaté vyšívání, ani výrazné barvy, které byly v tu dobu pro aristokracii typické. Ona ze svatebního kočáru vystoupila v prostých bílých šatech. Hosté byli zmatení a zdálo se, že jde o skromnost. Což byla částečně pravda, ale těch důvodů bylo víc, včetně toho, že bílé šaty se tehdy těžko udržovaly čisté, takže signalizovaly hlavně jedno, že si to můžeme dovolit. No ale postupem se ze statusového symbolu stal symbol čistoty a z toho se stala tradice, která dneska platí skoro všude na světě.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro

0: na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubněnech.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
3: Z rádia i všem dobrou chuť, za dvě minutky bude 12.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Hasiči ve Bzenci zkontrolovali stavbu dětské skupiny, nedostatky nenašli a brněští plastičtí chirurgové provedli raritní dvojitý zákrok. Na stavbě dětské skupiny v Bzeneckém Předzámčí se v těchto dnech uskutečnila kontrola hasičů. Zástupce hasičského záchranného sboru z Hodonína prověřil průběh prací přímo na místě. Kontrola neodhalila žádné závažné nedostatky. Stavba tak z pohledu hasičů pokračuje bez větších problémů. Plastičtí chirurgové z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně provedli unikátní 10-hodinovou operaci, při které pacientce zároveň vytvořili nový prs a snížili riziko otoku paže. Spojili tak rekonstrukci prsu s mikrochirurgickým zákrokem na lymfatických cévách během jediné operace. Podle nemocnice se oba výkony běžně provádí samostatně, jejich kombinace je ale výjimečná. Operaci umožnila spolupráce dvou chirurgických týmů a využití špičkové mikrochirurgické techniky.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Odpoledne dneska převážně polojasné, místy chvílemi oblačné a večer očekáváme postupně skoro jasno až jasno. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 30 stupňů a ve Zlínském 28. No a právě teď venkovní teploměry v Hodoníně a Blatnici pod Svatým Antonínkem měří 23 stupňů a Pasohlávky i Slavkov u Brna hlásí 25.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih, doprava.

0: tobě hezký čtvrtek.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

ladíte Rádio Jih. No a kdo pravidelně chodíte podchodem pod Palackého třídou v Brněnském Králově poli, tak jste si změny určitě všimli. Dřív tmavý a špinavý podchod dostal novou výmalbu, která je

0: se nové lampy působí pořád dost tmavě. A do budoucna chce městská část jednat taky o úpravě zastřešení tramvajových zastávek nad podchodem. Tak hodně štěstí z rádia jich a tady je další muzika, slovenská kapela No Name a jejich Ně alebo Ano.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: jinde. Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

čas 12 hodin a 41 minut, posloucháte Rádio Jih, díky za to. No a v okolí Brna mají ochranáři veliký důvod k radosti. Ve speciálních budkách produtky Chocholaté se letos vylíhlo nejméně 47 mláďat, což je o 11 víc než dosavadní rekord. Budky tam v rámci

0: proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckyjara.cz a www.břeclavskýboj.cz. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Vinaři Strážnicka vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnicka. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Michael Jackson, I Hope They Don't Care About Us. Brněnští vědci odhalili, jak viry ničí zlatého stafilokoka. Tak například o tom nám poví Petr Indra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Krásný čtvrtek.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulapest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Přesně ve 13 hodin přijem z rádia jejich krásné odpoledne.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Nemocnice Kyjov usnadnila ženám cestu k preventivnímu vyšetření prsu a brněnští vědci odhalili, jak viry ničí zlatého stafilokoka. Ženy od 45 let mohou od července v odůvodněných případech absolvovat preventivní mamografické vyšetření bez předchozí žádanky od lékaře. Tuto možnost nově nabízí také radiodiagnostické oddělení nemocnice Kyjov. Platí pro ženy, které splňují podmínky pravidelného screeningu, tedy věk od 45 let a alespoň dvouletý odstup od posledního vyšetření. Bez žádanky lze přijít například tehdy, pokud žena ztratila nebo není registrována u praktického lékaře či gynekologa. Standardní cestou ale i nadále zůstává vyšetření na základě žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Vědci z brněnského institutu CEJTEC Masarykovy univerzity zjistili, jak některé viry dokáží napadnout bakterii zlatého stafilokoka, která bývá odolná vůči antibiotikům. Odhalili, že se virus nejprve pevně přichytí k povrchu bakterie a poté pomocí svého bičíku prorazí její buněčnou stěnu. Zlatý stafilokok patří mezi časté původce závažných infekcí, například zápalu plic, kožních onemocnění nebo otravy krve. Nové poznatky mohou podle vědců přispět k vývoji léčby infekcí způsobených bakteriemi, na které běžná antibiotika nezabírají.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Venku převážně polojasno, jen chvílemi oblačno a večer očekáváme skoro jasno až jasno. Teploty nám vyšplhají v Jihomoravském kraji dneska až na 30 stupňů a ve Zlínském na 28. Právě teď vede na venkovních teploměrech 25, Kyjov, Těmice, Lanžhot i Šlapanice hlásí 25 stupňů Celsia.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: Zdravíme všechny řidiče a řidiče.

do svodidel projedete tady s omezením. Na trase z Uherského Hradiště do Uherského Brodu u odbočky na Drslavice probíhá vyšetřování nehody osobního auta mimo vozovku. Během odklízecích prací počítejte s omezením.

0: Hřiště a nejmenší děti se mají opravdu na co těšit. Za chvilku prozradíme na rádiových, co všechno tam na ně bude čekat.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

areál, který se u školy otevřel loni, a využívat ho budou moct nejenom děti ze školy, ale taky obyvatelé sídliště na Valtické a okolí. Většinu času bude přístupné brankou od silnice na Valtice a když bude otevřené školní sportoviště, tak sem projdete i od sídliště.

Blíží se nám půl druhá odpolední, za chvilku už se tady budeme střídat s Vlastíkem za mikrofonem, ale ještě předtím, jestli jezdíte na kole nebo chodíte podél svratky kolem brněnské riviéry, tak tady ta následující zpráva vás určitě potěší.

0: www.klimastyle.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ahoj, děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
3: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl.

0: čtvrteční odpoledne všem z rádia jich a naproti mě se mnou ve studiu taky už Vlastík. Čau Vlasti.
1: A naproti mě Verča. Ahoj Verčo.
0: Ahoj.
1: Zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich.
0: Já mám pro tebe tady dvě slova a já ti pak vysvětlím, proč jsou to tady dvě.
1: Ano,
0: dvě,
1: dobře.
0: Jo? Počkej, mám to napsané správně. Jo. Takže první. Išledjen.
1: Išledjen, nejdelší.
0: Ano. Inem jířb.
1: Inem
0: jířb.
1: Příjmení.
0: Ano.
1: Nejdelší příjmení.
0: My jsme tady dneska ráno s Lukášem jako mimo éter teda řešili, já nevím, jak jsme se na to vlastně ani dostali, ale já jsem si vzpomněla, jak jsme s kámošem na základce se učili příjmení Antikotočere Papinovikovičová.
1: Pane bože.
0: No a právě jsme tady dělali srandu z toho, tak si vem, jo, teďka, když někam voláš, třeba na úřad, to je jedno, tak potom říkají, prosím vás, ještě jednou to jméno. A teď já už třeba i to svoje musím dost jako hláskovat, jo.
1: No, jako, jasně,
0: a teď
1: jasně,
0: si představ, že tady třeba říkáš, no a hezké odpoledne z rádia, jich přeje Veronika Antikotočere Papinovikovičová.
1: Přeláďuju.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: co se týká takových těch rychlejších věcí, tak si dáme třeba Walk the Moon, Shut Up and Dance. Já jsem vlastně Mancík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, už za chvíli Petr Indra a další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Břeclav se připravuje na možný odlov uhynulých ryb z Dyje. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.albertneporazitelné.com. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cyklový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
6: Hezké odpoledne, necelá minuta, bude 14 hodin.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Hej, vybral jsem si skvěle, lelelele, hej, firmu Klimastyle, lelelele.
7: www.klimastyle.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Břeclav se připravuje na možný odlov uhynulých ryb z Dyje a brněnské Bohunice zavedou od srpna modré zóny. Břeclav se připravuje na možné následky úhynu ryb v řece Dyji, který způsobilo prudké snížení množství kyslíku ve vodě. Ve městě zasedla pracovní skupina složená ze zástupců Povodí Moravy, hasičů, policie, rybářů i dalších institucí. U Bulhary i v Břeclavi už instalovali norné stěny, které mají zachytit uhynulé ryby. Do Břeclavi bude zároveň přesunut přístroj pro nepřetržité měření obsahu kyslíku, protože bezkyslíková vlna se podle očekávání bude po řece dále šířit. Město také požádá o zákaz plavby na části Dyje a připravuje techniku i potřebné lidi pro případný odlov ryb. Během letních prázdnin pokračují ve Velkých Bílovicích rozsáhlé opravy budovy druhého stupně základní školy. Ve třetím nadzemním podlaží dělníci mění podledy, elektroinstalaci a svítidla. Vznikají také nová sociální zařízení. Do letošních oprav školy město investuje více než 4 miliony korun. V části Bohunic v Brně začne od pondělí 3. srpna platit rezidentní parkování v oblasti spodní. Jde o třetí letošní rozšíření systému modrých zón podle harmonogramu města. Regulace bude platit ve všední dny vždy od 17 hodin do 6 ráno. První hodina parkování denně zůstane zdarma, každá další vyjde na 30 korun. Řidiči zaplatí přes aplikaci Park Simply, online parkovací automat nebo SMS. Klasické parkovací automaty v lokalitě nebudou.
9: Rádio Jih, počasí.
6: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Zlíně máte teď 24 stupňů Celsia, v Brně a ve Strážovicích 25 a v Napajedlích 26 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na většině území se objeví přehánky nebo slabý déšť. Kolem poledne a během odpoledne bude převažovat polojasno, jen chvílemi také oblačno, ale srážky už neočekáváme. Večer bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
9: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih, doprava.
6: A pojďme zkontrolovat také silnice. Ve Znojmě v Průmyslové ulici na křižovatce s Kotkovou došlo ke střetu osobáku s nákladákem. Provoz je tady částečně omezen a na dálnici D1 před sjezdem na dálnici D2 na 197. kilometru směrem na Prahu stojí v pravém pruhu osobní auto po nehodě. Kolona má asi kilometr. Tak si počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My vám nejenom do aut posíláme slibované Walk the Moon a jejich Shut Up and Dance.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14 hodin 9 minut. Nezapomínejte na to, že také dneska po 16. vám nabídneme rodinnou vstupenku na Cibuláčik. To znamená největší dětský festival, tak rozhodně buďte u toho a udělejte radost svým dětem. Ale teď se pojďme věnovat tomu, co nás čeká právě po 14. Pokud máte vedle sebe dnešního oslavence, žádné velké vypisování, hned teď pošlete jeho nebo její jméno, celé jméno a odkud je na číslo 606 703 889, ať je stihneme dodat k těm ostatním oslavencům, kterým přejeme každý všední den cca ve 14 hodin 16 minut. A věřím tomu, že jim společně uděláme velkou, ale velkou radost. Teďka posíláme další dva hity pro dobrou náladu, Taylor Swift a budou taky Krištof Šňůry.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

všechno nejlepší k dnešnímu svátku a gratulace letí i tobě, kdo dnes 2. července oslavuješ narozeniny, stejně jako můj synovec Mira Struhář, nebo pozor, Nikolka Kundratová z Milotic, která slaví 9 let. Tak všechno nejhezčí.

0: 2.7. je světový den UFO a mezinárodní den proti zapomínání. Jsem zapomněl malem, co jsem chtěl říct. Pro dnešní vysílání na rádiu Jich se přímo nabízí moudro od Hermana Hesseho, německo-švýcarského spisovatele, který se narodil právě 2. července 1877. Jeho myšlenka skvěle zapadá do toho našeho stylu hledání radosti a spokojenosti. Tak dobře poslouchejte. Štěstí není cílem, ale způsobem bytí. Není to něco, co hledáme venku, ale co vytváříme uvnitř. Tento citát je krásným doplněním naší pondělní rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, a připomíná nám, že spokojenost, která je klíčová pro naše zdraví, máme ve svých rukou. No a když máme ten mezinárodní den proti zapomínání, dáme si jeden vtípek na toto téma. Zamyšlený sklerotik si povídá sám pro sebe. Chlebíčky mám, kytku taky, víno, sakra, nemám ženskou.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: sražená srnka, tak s tím počítejte a hlavně opatrně. Tak a co nás čeká ve vysílání Rádia Jih Dál? Ve Zpětihněvi se v pondělí bude slavit, ano, čeká vás odpoledne plné hudby, bublinek i dobré nálady a dorazí také známá zpěvačka, která, to vám prozradíme už za chviličku, rozhodně držte vlnu na jihu a po dalších třech hitech pro dobrou náladu všechno uslyšíte.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé Příbrami.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.

0: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilometodějské šidleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šidleny. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz. Do Břeclavi a Kunovic míří špičkový evropský softball. Do 4. července se zde uskuteční mistrovství Evropy mužů kategorií U16 a U18. Přijďte podpořit mladé reprezentanty, užít si napínavé zápasy a jedinečnou sportovní atmosféru. Program utkání a další informace najdete na webu softball.cz.
1: Tak a já to ještě doplním, protože pokud ještě nemáte plán na pondělí 6. července, můžete vyrazit do Spytihněvy na tradiční akci Svátek slaví Spytihněv. Program začne v 15 hodin na prostranství před kulturním domem. Příjezdem knížete Spytihněva vystoupí také folklorní soubor Dolňácko, ženský pěvecký sbor Babčice nebo mužský pěvecký sbor Chlapčiska. V 16:30 se na pódiu představí Olga Lounová, v 6 hodin naváže kouzelná bubble show a večer zakončí kapela Aventis s hudbou k tanci i poslechu. No a pokud se tam potkáme, tak věřte tomu, že vás rád uvidíme celým odpolednem i večerem, vás totiž provedu osobně. Tak do Spytihněvy zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Tady je Emily, Ondrej Kandráč, Mark Voss a jejich Máj.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

chápe. Takže zdravíme Gabču. A co si zahrajeme za muziku takhle po 15. hodině? Bude slovenská kapela Tým, Držím ti město. Dáme si taky Milky, Just the way you are.

0: si na ně počkejte. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a Kokolino Gel Wonder Wash 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Děti a studenti mohou jezdit na jihu Moravy na stejné jízdenky přes léto a Hodonínská nemocnice nainstalovala nový orientační plán areálu. Prázdniny pravidla pro cestování dětí a studentů v integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje nemění. Stejné předplatní i jednorázové jízdenky mohou využívat stejně jako během školního roku, a to bez ohledu na účel cesty. Pozor si ale musí dát studenti, kteří letos ukončili střední nebo vysokou školu. Pokud mají předplatní jízdenku, může se její platnost upravit a integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje je na to upozorní e-mailem. Kdo bude přes léto pravidelně dojíždět například na brigádu, tomu se může předplatní jízdenka vyplatit i během prázdnin. Nemocnice v Hodoníně pokračuje v modernizaci navigačního systému a v areálu nově instalovala orientační plán pro pacienty i návštěvníky. Najdou ho po pravé straně chodníků vedoucího k rampě se vstupem do lůžkové části nemocnice. Nový plán je jedním z prvních kroků ke komplexnímu zlepšení orientace v areálu. Cílem je usnadnit lidem hledání jednotlivých oddělení a zkrátit čas potřebný k nalezení správného místa. Další úpravy navigačního systému by měly na tento krok postupně navázat.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Tak se pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s počasím. V Břeclavě a v Moravské Nové Vsi aktuálně měříte 28 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti a v Dolním Němčí potom 26. V pátek ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na většině území se objeví přeháňky nebo slabý déšť. Kolem poledne a během odpoledne bude převažovat polojasno, jen chvílemi také oblačno, ale srážky už nečekáme. Večer bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty na jižní Moravě v pátek 24 až 27, ve Zlínském kraji 23 až 26 stupňů Celsia.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme také na silnice. Zdravíme všechny za volanty v Uherském Hradišti na Velehradské třídě na úrovni autobusového nádraží. Směrem na Staré Město došlo k havárii osobáku s autobusem. Nehodu vyšetřuje policie. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. No a ve Zlíně v ulici 2. Května bourala dvě osobní auta, tak tam dejte pozor. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, nejenom do aut, ale i domů. A vy, co jste na odpolední, tak vám do práce posíláme 24/7 Slave to the Music.

0: Držím ti město a bude taky Benson Boone a jeho Beautiful Things. A co nás čeká po těchto těch dvou hitech pro dobrou náladu? Tropické teploty netrápí jenom lidi. V Brně kvůli vedrům přidali zálivku stromů i květin a pracovníci vyráží do ulice také v noci nebo o víkendech. Podrobnosti uslyšíte na rádiu jich, jak už jsem říkal, po následujících dvou hitech pro dobrou náladu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Benson Boone, Beautiful Things na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Tak pojďme do Brna, protože vedra na jihu Moravy zaměstnávají i pracovníky veřejné zeleně města Brna. Kvůli několika denním tropickým teplotám posílili péči o stromy i květinovou výzdobu a kromě odpoledních směn zalévají také v noci a o víkendech. Místo běžných 2 až 3 cisteren teď do ulic vyjíždí hned 6 zalévacích aut. Tam, kde není možné stromy zalévat, běžným způsobem využívají zavlažovací vaky, například v Denisových sadech nebo v parku na Špilberku. O víkendech zvládnou zalít zhruba 5 až 6 stovek stromů. Stromy navíc v uplynulých týdnech ošetřili speciálním hnojivem, který má pomoci lépe zvládat horko a sucho. Tak do Brna samozřejmě zdravíme všechny tyhle ty pracovníky, zvláště ty, kteří musí makat takhle i v noci. No a posíláme další hity pro dobrou náladu. Začíná to Poetikou a jejich blízko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slovenský dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Tak o to budeme hrát také dnes na Rádiu Jih po 16. hodině. Rozhodně držte vlnu. Co nás čeká po dalších třech hitech pro dobrou náladu, co takhle začít sobotu trochu jinak. Protáhnout tělo mezi vinicemi, nadechnout se čerstvého vzduchu a na závěr si vychutnat sklenku vína. Pozveme vás do Horních Bojanovic na jednu akcičku, tak rozhodně držte vlnu.
1: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro

0: na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
1: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července.

0: sobotu 4. července od 10 hodin se ve vinařství Víno Prokeš v Horních Bojanovicích uskuteční druhý ročník jógy mezi vinicemi. Čeká vás hodinová lekce pod vedením Veroniky Konečné, která je vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušenější milovníky jógy. Součástí vstupenky je také vzorek vína a příjemná atmosféra přímo uprostřed vinohradu s krásnými výhledy do okolní krajiny. Nezapomeňte si vzít vlastní podložku a myslete na to, že počet míst je omezený. Jóga mezi vinicemi tuto sobotu ve vinařství Prokeš. Tak se rozhodně mrkněte i na jejich stránky, protože tam zakoupíte vstupenky. Co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Ellen Walker a nebo taky Jan Klubus z Dolních Bojanovic a dokud...
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči, tak o tu budeme hrát v dnešním Tajemném jihu, což bude do 10 minut. Tak a co se týká muziky, po 16. projekt Gump, protože to nevzdám. Dáme si také i

0: že brněnské Bohunice zavedou od srpna modré zóny. Počkejte se na podrobnosti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, necelé 3 minuty, bude 16 hodin.
9: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele. Ej, firmu Klima Style, lelelele.
9: www.klimastyle.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Břeclav se připravuje na možný odlov uhynulých ryb z Dyje a brněnské Bohunice zavedou od srpna modré zóny. Břeclav se připravuje na možné následky úhynu ryb řece Dyji, který způsobilo prudké snížení množství kyslíku ve vodě. Ve městě zasedla pracovní skupina složená ze zástupců Povodí Moravy, hasičů, policie, rybářů i dalších institucí. U Bulhary i v Břeclavi už instalovali norné stěny, které mají zachytit uhynulé ryby. Do Břeclavi bude zároveň přesunut přístroj pro nepřetržité měření obsahu kyslíku, protože bezkyslíková vlna se podle očekávání bude po řece dále šířit. Město také požádá o zákaz plavby na části Dyje a připravuje techniku i potřebné lidi pro případný odlov ryb. Během letních prázdnin pokračují ve Velkých Bílovicích rozsáhlé opravy budovy 2. stupně základní školy. Ve 3. nadzemním podlaží dělníci mění podledy, elektroinstalaci a svítidla. Vznikají také nová sociální zařízení. Do letošních oprav školy město investuje více než 4 miliony korun. V části Bohunic v Brně začne od pondělí 3. srpna platit rezidentní parkování v oblasti spodní. Jde o 3. letošní rozšíření systému modrých zón podle harmonogramu města. Regulace bude platit ve všední dny vždy od 17 hodin do 6 ráno. První hodina parkování denně zůstane zdarma, každá další vyjde na 30 korun. Řidiči zaplatí přes aplikaci Park Simply, online parkovací automat nebo SMS. Klasické parkovací automaty v lokalitě nebudou.
11: Rádio Jih. počasí.
0: Ladná 28 stupňů Celzia, Traplice, Velehrad a Radějov 27. Tak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na většině území se objeví přehánky nebo slabý déšť. Kolem poledne a během odpoledne bude převažovat polojasno, jen chvílemi také oblačno, ale srážky už neočekáváme. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
11: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice. Na trase ze Slavkova u Brna do Uhřice na silnici 1/54 zasahují záchranné složky u nehody osobáku. Projíždí se jedním pruhem bez zdržení. V Brně ve Sportovní ulici u křižovatky s Pionýrskou havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. A na Zlínsku v Napajedlích v Palackého ulici blokuje provoz taktéž nehoda dvou osobáků. Místo je průjezdné s opatrností. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
11: Tajemný.
0: Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších, tak ti všichni vystoupí na Cibuláčiku, to znamená na největším československém dětském festivalu, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči a my pro vás máme rodinnou vstupenku, což jsou celkem 4 lístky, 2 jsou pro dospělé a 2 pro děti. Celkově jsou v hodnotě 2440 korun a myslím si, že to už by mohl být důvod, abyste svým dětem nebo vnoučatům udělali radost a zapojili se do dnešního tajemného jihu. Tak dobře poslouchejte soutěžní otázku. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, ve kterém roce byl zrušen hraniční přechod Hodonín-Holíč, tedy hraniční přechod mezi Českem a Slovenskem. Mimochodem, v ten rok jsme vstoupili do šengenského prostoru a padly tak všechny hraniční přechody. Tak víte, ve kterém roce byl zrušen hraniční přechod Hodonín-Holíč? Pokud ano, tak hned teď pošlete SMS-ku nebo zprávu přes WhatsApp na číslo 606-703-889, protože jedině tak se dostanete do hry. 606-703-889, pátráme potom, ve kterém roce byl zrušen hraniční přechod Hodonín-Holíč. A jak jsem říkal, ve hře je rodinná vstupenka na Cibuláčik, což je největší československý dětský festival, který se koná v sobotu 11. července na letišti v Holíči.
11: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606-703-889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak ještě jednou, ve kterém roce byl zrušen hraniční přechod Hodonín-Holíč, potom dneska pátráme v tajemném jihu. Odpovědi posílejte SMS-kou nebo textovkou 606-703-889. Tady je Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Fíha, Tralala, Maxim, Turbulence, Flopy a mnoho dalších. Tak tihleti všichni vystoupí na největším československém dětském festivalu Cibuláčik, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. A my pro vás máme rodinnou vstupenku. Ano, pro dva dospělé a pro dvě děti, takže buď půjdou rodiče, nebo půjde babička s dědečkem. No, každopádně důležité je, abyste se zapojili do tajemného jihu a napsali správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku, protože dneska pátráme po tom, ve kterém roce byl zrušen hraniční přechod Hodonín-Holíč, tedy hraniční přechod mezi Českem a Slovenskem. Mimochodem, v ten rok jsme vstoupili do šengenského prostoru a padly všechny hraniční přechody. Tak pokud si chcete zahrát o rodinnou vstupenku na Cibuláčik 11. července na letišti v Holíči, odpovězte hned teď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889, 606 703 889. Pátráme potom, ve kterém roce byl zrušen hraniční přechod Hodonín-Holíč. No a když budete mít správnou odpověď, tak je velká šance, že vyhrajete právě tady tuhletu rodinnou vstupenku na Cibuláčik 11. července na letišti v Holíči. A jak jsem říkal, Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Fíha, Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších tady vystoupí. Tak ještě jednou a naposled, dneska pátráme potom, ve kterém roce byl zrušen hraniční přechod Hodonín-Holíč. Své odpovědi pište hned teď na 606 703 889.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na telefonní lince přivítáme posluchače Tomáše. Přeju krásné odpoledne. Ahoj, Tomé.
1: Ahoj, zdravím.
0: Tak já jsem zjistil od Tomáše, že je až z Plzně. Co tady, prosím tě, děláš na Dovči?
1: Ne, přítelkyně vlastně tady studuje v Lednici a my to dnečko jezdíme furt, máme už tři známý a
0: budeme
1: se těšit.
0: No tak to je pohoda. Člověče, ty už jsi jak ten Plzeňák, kterého jsem potkal v Norsku na tom výhledu. Neuvěřitelné. Tak prosím tě, my jsme dneska pátrali po tom, ve kterém roce byl zrušen hraniční přechod Hodonín-Holíč, tak který to byl rok?
1: Ano,
0: 2007, to nám úplně stačilo, to znamená, že pro tebe máme připravenou rodinnou vstupenku, kterou ti pošleme na WhatsApp, je to rodinná vstupenka na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči a vystoupí tam mimo jiné Miro Jaroš, Smejko a Tanculjenka, Štístko a Poupěnka, Fíha, Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a další. Prosím tě, ale ty jsi říkal s přítelkyní, tak ještě asi nemáte děti, nebo máte?
1: Ne, nemáme, ale máme tady kamarády, kteří mají děti, takže budou moc rádi.
0: No tak to pojedete o věnčení z Moravy, zase zpátky na Plzeň. Dobrá, tak přejeme hezký den, měj se krásně, čauko.
1: Díky moc, mějte se hezky, ahoj.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože zítra je pátek a i zítra vám ještě jednou a naposled nabídneme tady tuhletu rodinnou vstupenku na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se koná, jak už jsem říkal, v sobotu 11. července na letišti v Holíči. No a máme pro vás vlastně dvě vstupenky pro dva dospělé a dvě vstupenky pro dvě děti. Takže hodnota 2440 korun ušetříte úplně mega.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio jižní Moravy. 1 2 3 4

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť?

0: Com.
1: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy, 16 hodin, skoro 42 minuty. No a my se přesuneme do Vyškovského zooparku. Tady totiž nahradili oblíbené kukuřičné kuličky, nové granule ze sena a bylinek. Chovatelé se ke změně rozhodli proto, že zvířata po původních pamlcích příliš přibírala na váze. Zdravější krmivo si návštěvníci koupí přímo na pokladně. Kukuřičné kuličky ale zůstanou v automatech u výběhu lam a v babičině dvorečku, protože nové granule jsou pro automaty příliš velké. Zoopark zároveň připomíná, aby lidé krmili pouze lamy, kozy a ovce. Kachny ani slepice nové granule nejedí a zbytky by zbytečně znečišťovaly výběhy. Tak do zooparku ve Vyškově zdravíme, nebo do Vyškova zdravíme a za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Triatlon Konstruktmen a Neckiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckiada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilometodějské šidleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šidleny. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hodonínská nemocnice nainstalovala nový orientační plán areálu, také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu
8: Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: Hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Děti a studenti mohou jezdit na jihu Moravy na stejné jízdenky přes léto a hodonínská nemocnice nainstalovala nový orientační plán areálu. Prázdniny pravidla pro cestování dětí a studentů v integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje nemění. Stejné předplatní i jednorázové jízdenky mohou využívat stejně jako během školního roku, a to bez ohledu na účel cesty. Pozor si ale musí dát studenti, kteří letos ukončili střední nebo vysokou školu. Pokud mají předplatní jízdenku, může se její platnost upravit a integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje je na to upozorní e-mailem. Kdo bude přes léto pravidelně dojíždět například na brigádu, tomu se může předplatní jízdenka vyplatit i během prázdnin. Nemocnice v Hodoníně pokračuje v modernizaci navigačního systému a v areálu nově instalovala orientační plán pro pacienty i návštěvníky. Najdou ho po pravé straně chodníků vedoucího k rampě se vstupem do lůžkové části nemocnice. Nový plán je jedním z prvních kroků ke komplexnímu zlepšení orientace v areálu. Cílem je usnadnit lidem hledání jednotlivých oddělení a zkrátit čas potřebný k nalezení správného místa. Další úpravy navigačního systému by měly na tento krok postupně navázat.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: V Břeclavi, ve Bzenci a v Dubňanech máte aktuálně 28 stupňů Celsia a v Ostrožské Nové Vsi 27. V pátek ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na většině území se objeví přehánky nebo slabý déšť. Kolem poledne a během odpoledne bude převažovat polojasno, jen chvílemi také oblačno, ale srážky už neočekáváme. Večer bude oblačnost ubývat a nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: A pojďme se podívat také na silnice na Hodonínsku, na silnici třetí třídy v Nechvalíně. Směrem na Lovčice narazilo osobní auto do dopravní značky. Na Břeclavsku ve Velkých Němčicích na křižovatce ulic Brněnská Vrchní se srazila tři osobní auta, počítejte s omezením provozu a s kolonou. A v Brně, Židenicích na křižovatce ulic... Moment, kde to máme? Svatopluková a Bubeníčková směrem na Slatinu blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Počítejte se zdržením v koloně, ať už jedete kamkoliv, tak vám z rádia jich přejeme šťastnou cestu.

Duffy, Mercy v 17.09 na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Vlastně mám cítit krásný podvečer. Tak a co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dále? Přes 130 kg masa a dalších živočišných produktů skončilo v likvidaci po kontrole v brněnské tržnici. Inspektoři upozorňují na závažné hygienické nedostatky a provozovateli hrozí vysoká pokuta.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My se teď vydáme tam, kde nás posloucháte, na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Veterinární inspektoři totiž při kontrole v brněnské tržnici Vinamo zajistili více než 130 kg živočišných produktů neznámého původu. V prodejně našli především drůbež a maso bez označení, skladované v nevyhovujících hygienických podmínkách. Chyběly také doklady, které by prokazovaly původ potravin. Kvůli neznámému původu i způsobu skladování nařídili inspektoři znehodnocení a následnou likvidaci všech zajištěných produktů. Podle státní veterinární správy nejde v této tržnici o ojedinělý případ a podobné kontroly budou tedy pokračovat. Provozovateli nyní hrozí pokuta až 50 milionů korun. Tak co k tomu dodat? Myslím si, že nejlepší bude, když si pustíme další hity pro dobrou náladu. Co říkáte?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na frekvencích rádia jich před malou chvílí Vesna a Ego Moravo a po další trojce hitů pro dobrou náladu vyrazíme na letní dětský tábor, který navštíví Hygiena. Bude to komedie romantická. Tak držte vlnu na jihu a zbystřete, jakmile bude hrát a zpívat Alvaro Soler svoji hitovku Sofia.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 9:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: ahoj, děti.
1: Jdeme na Cibuláčik.
2: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
3: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
2: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
4: Vidíme se na Cibuláčiku.
3: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: jsme do kin, tak se usaďte a vybírejte. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa také čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. Českou romantickou komedii Po večerce promítne dnes v 8 večer Kinosvět v Hodoníně. Na drama komedii Poznání zajděte dnes ve 20.00 do kina Panorama v Kyjově, do brněnské Lucerny a nebo do kina Hvězda v Uherském Hradišti, nebo už v 19.45 do zlínského multikina Golden Apple Cinema. Poslední dnešní pozvánka bude do kina Morava ve Veselí nad Moravou. V 7 večer tady totiž promítnou drama Den odhalení. Dobře se bavte, užijte si večer klidně i ve společnosti Rádia Jih. Vlastě Macík se těší na slyšenou zase zítra ve 2.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Břeclav se připravuje na možný odlov uhynulých ryb z Dyje a brněnské Bohunice zavedou od srpna modré zóny. Břeclav se připravuje na možné následky úhynu ryb v řece Dyji, který způsobilo prudké snížení množství kyslíku ve vodě. Ve městě zasedla pracovní skupina složená ze zástupců Povodí Moravy, hasičů, policie, rybářů i dalších institucí. U Bulhary i v Břeclavi už instalovali norné stěny, které mají zachytit uhynulé ryby. Do Břeclavi bude zároveň přesunut přístroj pro nepřetržité měření obsahu kyslíku, protože bezkyslíková vlna se podle očekávání bude po řece dále šířit. Město také požádá o zákaz plavby na části Dyje a připravuje techniku i potřebné lidi pro případný odlov ryb. Během letních prázdnin pokračují ve Velkých Bílovicích rozsáhlé opravy budovy 2. stupně základní školy. Ve 3. nadzemním podlaží dělníci mění podhledy, elektroinstalaci a svítidla. Vznikají také nová sociální zařízení. Do letošních oprav školy město investuje více než 4 miliony korun. V části Bohunic v Brně začne od pondělí 3. srpna platit rezidentní parkování v oblasti spodní. Jde o 3. letošní rozšíření systému modrých zón podle harmonogramu města. Regulace bude platit ve všední dny vždy od 17 hodin do 6 ráno. První hodina parkování denně zůstane zdarma, každá další výjde na 30 korun. Řidič je zaplatí přes aplikaci Park Simply, online parkovací automat nebo SMS. Klasické parkovací automaty v lokalitě nebudou.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Dnes večera v noci skoro jasno až jasno, během noci začne od severozápadu oblačnosti přibývat a k ránu už bude převážně oblačno s možností drobnějších přeháněk. Noční teplota 17 až 14, zítřek bude na jihu Moravy i ve Zlínském kraji polojasný až oblačný, na jihu Moravy k tomu naměříme až 27 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 26.

0: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
1: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
2: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
0: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
1: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
2: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
0: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilo-metodějské šidleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šidleny. Vinaři Strážnicka vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnicka. Do Břeclavi a Kunovic míří špičkový evropský softball. Do 4. července se zde uskuteční mistrovství Evropy mužů kategorií U16 a U18. Přijďte podpořit mladé reprezentanty, užít si napínavé zápasy a jedinečnou sportovní atmosféru. Program utkání a další informace najdete na webu softball.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro

0: Čekáte na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Dnes se nejdřív vydáme do Gruzie, země, kde víno pěstují přes 8000 let a kde Brněnská Mendelova univerzita buduje zajímavé vinařské partnerství. Pak se přesuneme na skok přes hranice, na Slovensko, do Prešova, kde naši vinaři naopak zazářili na mezinárodní soutěži Muvina a přivezli domů pěknou sbírku medailí. No a na závěr se vrátíme zpátky na Jižní Moravu, konkrétně do Mikulova, které se nově dostalo na světovou mapu kongresového cestovního ruchu. A víno v tom celém hraje, jak jinak, naprosto klíčovou roli. Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji vám prima poslech.
0: S jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítkem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Gruzi říkají kolébka vinařství a není to přehnané. Víno tam totiž pěstují přes 8000 let, tedy dávno předtím, než se réva vůbec dostala do Evropy. A právě s touto zemí navázala Brněnská Mendelova univerzita velmi zajímavé partnerství. Působí tam od roku 2019, kdy se připojila k odborné misi Jihomoravského kraje a dnes spolupracuje s několika gruzínskými univerzitami na rozvoji vinohradnictví, vinařství i gastronomického turismu. V rámci projektu Gastrotour přenáší zkušenosti z Česka, Slovenska a taky Polska a pomáhá modernizovat tamní potravinové řetězce. Teď se navíc chystá gruzínský salon vín, čili přehlídka, která by měla propojit gruzínské vinaře přímo se středoevropskými trhy. A to je, myslím, moc hezký příklad toho, jak vinařství může být i nástrojem mezinárodní spolupráce. Palec nahoru.
0: S Jihem za vínem. A Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Teď naskok k sousedům na Slovensko, do Prešova. Tam se totiž vydala i naše vína na 31. ročník soutěže pod záštitou OIV, co zaručuje opravdu světovou kvalitu hodnocení. Na Můvinu Prešov se letos přihlásilo 12 moravských vinařství s celkem 59 vzorky. No a výsledky byly výborné. 22 medailí, z toho 3 velké zlaté. Mimochodem, Můvina je soutěž s dlouhou tradicí a pro české moravské vinaře představuje přirozenou mezinárodní prověrku, jak si naše vína obstojí v přímém srovnání se Slovenskem, ale taky se zahraniční konkurencí. Absolutně nejlíp zabudoval Oldřich Drápal z jeho Cabernet 2016. Ta dosáhla neuvěřitelných 93,5 bodů. No a Malvery na 24 pak získala 93,25 bodů. To jsou opravdu parádní čísla. Třetí velkou zlatou si odnesla Sedlecká vína za Tramín červený, výběr z bobulí 24. Počtem zlatých pak vedlo vinařství Balón, které si přivezlo hned 4 zlaté, a vedlo si i vinařství Dufek, Hruška, Maděřič, Čilinek, Valihrach a Zborovský. Gratulujeme.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Jih.

0: Mikulovem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Mikulov, město vína, sklípku a nádherným výhledem na Pálavu. A nově taky město, které si řeklo o slovo na světové mapě cestovního ruchu. Mezinárodní kongresová asociace totiž zveřejnila letošní žebříček kongresových destinací a Mikulov se v něm umístnil vůbec poprvé v historii. Brno přitom za jediný rok poskočilo o více než 30 příček a drží se na hezkém 112. místě. Ale pozor, ve celosvětové konkurenci. Není to náhoda. Organizátoři konferencí a firemních akcí si stále víc vybírají místa s příběhem, atmosférou a něčím navíc. A právě vinařství na Jižní Moravě toto velmi dobře umí. Vinné sklepy, butikové hotely uprostřed vinic, výhledy na Pálavu, posezení na terase u svíček a skleniček Rieslingu Vlašského. To je kombinace, která prostě prodává. Takže příště, až někdo řekne kongresový turismus, nezapomeňte, že víno v tom hraje daleko větší roli, než by se mohlo na první pohled zdát. No jo, není nad to si ten kongres udělat ještě hezčí a zábavnější.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: Blížíme se pro tento týden ke konci mých vinařských témat na Rádiu Jih a Cymbálka. A tak ještě zkontrolujeme kalendář, abych vám dal pár tipů, kam si můžete vyrazit vy v následujících dnech prázdninového volna. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Hrušky, Hustopeče, Mikulčice, Mikulov, taky Milotice, Moravská Nová Ves, Němčičky, Nový Šal Dorf Sedlešovice, Pavlov Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Sedlice, Strážnice, Šardice, Šatov, Terezín, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec, Znojmo, no, až by se dalo říct, téměř, že snad v každé vinařské dědině to bude vřít. Samozřejmě vámi, návštěvníky jejich vinařských akcí, ale aspoň v to věřím. Podrobněji se vše dozvíte na vinařském portále Vína z Moravy, Vína z Čech.cz. Já se za vámi těším zase příští týden, do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.